0: 9118, south side of building 6 here so far. I'm making my way around.
1: 10-4.
2: 9113, 10-8, medical.
0: Not a private clear. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10-2. 10